0: said.
1: Do you think you see this, you said?

0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

shit. Yeah, shit.

शर हर हर हर शर जय जय जय शर हर हर हर शर।

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma, teprve žiješ. Leave your cares behind. S náma, teprve žiješ. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Béčko. Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: to sám Putin zaplatil.
1: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Jaroslav Čvančara je známý badatel a milovník kinematografie, pochází z rodiny provozovatelů biografů. V 80. letech natočil film o zakázaném spisovateli Jaroslavu Foglarovi, jehož oddílem prošel jako kluk. Čvančara je také odborníkem na dějiny protektorátu a aktivním skautem. Hudební publicista Eduard Svítivý už 10 let spravuje na Facebooku skupinu zvanou Hudební přátelské okénko, kde sdílí fascinující historky o slavných hudebnících. Čtenáři zde naleznou nejen nejnovější novinky, ale i šťavnaté a mnohdy těžko uvěřitelné příběhy z jejich života. Tato platforma se stala oblíbeným místem pro všechny fanoušky hudebního světa. Po 30 letech se do kin vrací film Šeptej, který natočil David Ondříček s podtitulem Na křídlech adrenalinu, lásky a fantazie. Režisér zároveň v říjnu představí svůj nový počin. Kluci to vidí jinak než holky. Obě díla spojuje téma generačních rozdílů, jež se promítají do vztahu mezi muži a ženami. Od kultury zpět k hudbě na

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Švédská metalová kapela Opeth na albu Damnation zkoumá temné, melodické stránky své rockové inspirace. Toto album, vydané pod labelem Music for Nations, představuje citovou odvahu a hudební hloubku, kterou Mikael Åkerfeldt a jeho skupina přeměňují v hypnotizující hudební zážitek. Tento projekt z roku 2003 je přelomovým bodem v jejich tvorbě. A nyní si pustíme vaši oblíbenou...
2: Užij si jamajské slunce. Na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, z oblasti technologií máme fascinující novinku o nejkomplikovanějších hodinkách světa. Vacheron Constantin Berkeley Grand Complication se pyšní 63 individuálními funkcemi. Tyto hodinky posouvají hranice hodinářského umění, jelikož kombinují úchvatné technické schopnosti s jedinečným designem. Rozhodně stojí za pozornost každého milovníka mechaniky. Mějte se krásně a poslouchejte Rádio B. A teď zpátky k
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Rokuj s náma na Bčku.
4: Could you play something with a beat?
5: What do you mean something with a beat?
4: You know, something like a dance too.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

altre è vera. Dimmi ancora solo una parola.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Herec Javier Bardem zvažuje svou účast na rodinném dramatu Wed od režisérky Almy Harrell, které je přirovnáváno k populárnímu seriálu Succession a filmu Triangle of Sadness. Po 7 letech od svého debutu s filmem Honey Boy se Harrell vrací k plátno zajímavým projektem. Bardemova účast by mohla přinést výraznou hereckou hloubku a napětí, což dělá z filmu očekávanou událost 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Radio Band.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jaroslav Čvančara je známý badatel a milovník kinematografie, pochází z rodiny provozovatelů biografů. V 80. letech natočil film o zakázaném spisovateli Jaroslavu Foglarovi, jehož oddílem prošel jako kluk. Čvančara je také odborníkem na dějiny protektorátu a aktivním skautem. Hudební publicista Eduard Svítivý už 10 let spravuje na Facebooku skupinu zvanou Hudební přátelské okénko, kde sdílí fascinující historky o slavných hudebnících. Čtenáři zde naleznou nejen nejnovější novinky, ale i šťavnaté a mnohdy těžko uvěřitelné příběhy z jejich života. Tato platforma se stala oblíbeným místem pro všechny fanoušky hudebního světa. Po 30 letech se do kin vrací film Šeptej, který natočil David Ondříček s podtitulem Na křídlech adrenalinu, lásky a fantazie. Režisér zároveň v říjnu představí svůj nový počin. Kluci to vidí jinak než holky. Obě díla spojuje téma generačních rozdílů, jež se promítají do vztahu mezi muži a ženami. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.
4: Zpomal s náma.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

USA. Catch up. Rádio Béčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti sociálních sítí přichází zpráva o čínském páru, který čelí ostré kritice za to, že nutí svou tříletou dceru konzumovat velké množství jídla před kamerou, čímž ji vykrmili na 77 liber. Tento neobvyklý obsah mukbang videí vzbuzuje otázky ohledně etiky a zdraví. Zůstaňte kritičtí a otevření diskuzi. Naslyšenou, posluchači rádia B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Posloucháš rovný beaty na Béčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: přeměňují v hypnotizující hudební zážitek. Tento projekt z roku 2003 je přelomovým bodem v jejich tvorbě. A nyní si pusťme vaši oblíbenou
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B. Neboj se uvolnit. Na Rádiu

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Jaroslav Čvančara je známý badatel a milovník kinematografie, pochází z rodiny provozovatelů biografů. V 80. letech natočil film o zakázaném spisovateli Jaroslavu Foglarovi, jehož oddílem prošel jako kluk. Čvančara je také odborníkem na dějiny protektorátu a aktivním skautem. Hudební publicista Eduard Svítivý už 10 let spravuje na Facebooku skupinu zvanou Hudební přátelské okénko, kde sdílí fascinující historky o slavných hudebnících. Čtenáři zde naleznou nejen nejnovější novinky, ale i šťavnaté a mnohdy těžko uvěřitelné příběhy z jejich života. Tato platforma se stala oblíbeným místem pro všechny fanoušky hudebního světa. Po 30 letech se do kin vrací film Šeptej, který natočil David Ondříček s podtitulem Na křídlech adrenalinu, lásky a fantazie. Režisér zároveň v říjnu představí svůj nový počin. Kluci to vidí jinak než holky. Obě díla spojuje téma generačních rozdílů, jež se promítají do vztahu mezi muži a ženami. Od kultury zpět k hudbě.

Radio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti sociálních sítí přichází zpráva o čínském páru, který čelí ostré kritice za to, že nutí svou tříletou dceru konzumovat velké množství jídla před kamerou, čímž ji vykrmili na 77 liber. Tento neobvyklý obsah mukbang videí vzbuzuje otázky ohledně etiky a zdraví. Zůstaňte kritičtí a otevření diskuzi. Naslyšenou, posluchači rádia B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio B.cz.

Zdravím všechny bráchy a ségry. Na majku je Šazo, no a to znamená jediný, že je tady nový díl pořadu Revolution. No a ten ti samozřejmě přinese zase hromadu nové, čerstvé reggae hudby a nejen té. No, máme toho jako vždycky úplně našlapáno, máme toho hodně, takže se do toho s chutí pustíme a projedeme si ty novinčičky ze světa reggae music. OK, tak jo. Jako první věc tady pro vás mám nachystaného Lutana Faya, který udělal nový track Rastaman Fitness. Můžeš ho najít na Island Hope in Rhythmu a na tomto Rhythmu můžeš najít jména jako je Gidimani, Russ Fraser Junior, Young Shanti a Dilieno. Za mě nejpovedenější věc, nebo aspoň verze od Lutana Faya, Rastaman Fitness.

0: první dnešní novinka, kterou měl na starosti Lutan Faya. No a my se posuneme hned na další a tentokrát se podíváme do Afriky, konkrétně do Gambie, odkud pochází zpěvák, který si říká Jaringo. No a jeho nová záležitost nese název Why Babylon a Go So.
1: Yeah. Jaringo. This one is for all my hustlers in jail. All those who are in constraint.

skladba, která nás čeká nyní, je od známé jamajské zpěvačky, která si říká Etana, která byla několikrát dokonce nominována na cenu Grammy, a to v kategorii nejlepší reggae album Grammy. No a dokonce s albem Reggae Forever z roku 2018 se stala první ženou za více než 2 desetiletí, která byla nominována na cenu Grammy, což je obrovský úspěch. No ale my se podíváme na její novou věc a ta se jmenuje Do You Know?

0: Stala se velká věc, a to alespoň na Jamajce, protože jamajský polobůh Kapleton vydal nové album s názvem Hates of Fire. Toto album bylo dlouho očekávané, no a s tímto albem mu pomáhali tři producenti, konkrétně to byl Little Lion Sound, Derek Sound a Mixing Finger. Toto album je šláplý, no a samozřejmě já vám dám ochutnat zase dva tracky z tohoto nového alba. A první track, který jsem pro vás vybral, je Tired of the Drama. No a druhý track je Babylon So Evil, který je společně s Damienem Marlem a Stephenem Marlem. Takže jo, ochutnejte nový album Hates of Fire od Kapletona.
1: Rastafari.

dohrála nám ukázka z nového Kapletonova alba. No a ty posloucháš pořad Revolution na Rádiu B. Já jsem Šazo a momentálně ti servíruju novinky ze světa reggae. No a hned ti naservíruju další, tentokrát ze Španělska, a bude to od zpěváka, který si říká Rastachaj. Jeho nový track je Nano 9.

Jelikož tady ještě dneska nebyl žádný dancehall, tak si myslím, že je na čase toto napravit a přizvat samozvaného krále dancehallu, King of the Dancehall, Benjamina. Jeho novinka se jmenuje Fuck It Up, no a beat, instrumentál neboli rhythm mu udělal CD Master. Tak jo, novinka od Benjamina.

Jamajská legenda General Degree se nechal tentokrát stáhnout do UK Soundu od MCho Fizzyho a udělali spolu EP, který se jmenuje United Jump Down. Jsou tam 4 tracky, po každý trochu jiný zvuk, ale je to opravdu ve stylu. A myslím si, že je to dost jiná hudba, než na kterou byl General Degree zvyklý, ale hodně mu to sedlo. No a jak mu to sedlo, vám dám ochutnat, protože z tohoto EPčka si musíme dát 2 tracky a dáme si Like V a While Out, takže nový EP United Jump Down, MC Fizzy a General Degree. Čekuj ten sound.

Dnes jsme do toho džunglu skočili trochu ostřeji, ale to vůbec nevadí, protože situaci okamžitě uklidníme, jelikož tady máme novinku od Potential Bad Boy, který si na mic přizval zpěvačku, která se říká Havana, a dali dohromady pohodový track s názvem Give Me A Sing.

0: DJovi a především producentovi, který se říká Logan D, si dnes můžeme připomenout legendu MCho Stevieho Hyperady, který už nějaký ten pátek není mezi námi, ale on oživil jeho sample a udělal nový track s názvem Jungle Music. Jinak pokud neznáte Stevieho Hypera D, tak to koukejte napravit a puste si třeba od něj něco na YouTube nebo na Spotify, protože to byl opravdu legendární MC a řekl bych i jedinečný MC svého stylu. OK, takže Jungle Music, Stevie Hyper D a Logan D.
1: Oh my gosh, listen.

DJ / producent, který si říká Jinx, vydal nový EP, to se jmenuje Special Technique EP. No a na tomhle EP můžeš najít 3 skladby a v čemže je tak speciální, svým zvukem se vrací hodně zpátky v čase. No a to vám samozřejmě dám poslechnout, protože jsem vybral track, který se jmenuje jako to EP a to je Special Technique, takže Jinx a jeho nová záležitost.

na Jungle Cakes Records. Teď vyšlo remixové EP na track Light It Up, který má na starosti Euphonic a MC Mad Sam. Na tomto EPčku nejdeš originální track, no a samozřejmě remixy, o který se postaral Konrad Saps, Daisy a Zapája. Mě nejvíc asi baví remix od Daisyho, takže si dáme ten.

nakonec si dáme ještě ochutnávku z nového EP, který se jmenuje It's a Jungle Thing a má ho na starosti Mr. Quest. Samozřejmě dva tracky vám pustím ve zkrácený verzi, aby jsme to stihli, a první je Come Down a druhý Junglero. OK, jinak je to ode mě dneska všechno, mějte se hezky, užijte si zbytek dne, no a nezapomeňte poslouchat Radio B a především pořád Revolution, takže zdárect.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jaroslav Čvančara je známý badatel a milovník kinematografie, pochází z rodiny provozovatelů biografů. V 80. letech natočil film o zakázaném spisovateli Jaroslavu Foglarovi, jehož oddílem prošel jako kluk. Čvančara je také odborníkem na dějiny protektorátu a aktivním skautem. Hudební publicista Eduard Svítivý už 10 let spravuje na Facebooku skupinu zvanou Hudební přátelské okénko, kde sdílí fascinující historky o slavných hudebnících. Čtenáři zde naleznou nejen nejnovější novinky, ale i šťavnaté a mnohdy těžko uvěřitelné příběhy z jejich života. Tato platforma se stala oblíbeným místem pro všechny fanoušky hudebního světa. Po 30 letech se do kin vrací film Šeptej, který natočil David Ondříček s podtitulem Na křídlech adrenalinu, lásky a fantazie. Režisér zároveň v říjnu představí svůj nový počin. Kluci to vidí jinak než holky. Obě díla spojuje téma generačních rozdílů, jež se promítají do vztahu mezi muži a ženami. Od kultury zpět k hudbě na

pustím play. Přinesu si horký olej, drinka nože z kuchyně. Začnu ti řezat prsty jeden po druhým. Můžeš držet piču, teď už nechci žádný omluvy. Oholím ti obočí, opařím ti ksich. Celý ho tě pomočím, cího típnu o jazyk. Nikomu

0: Radio B.
1: Yo, tohle je Armageddon, yeah, JSM. Yeah,

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Herec Javier Bardem zvažuje svou účast na rodinném dramatu Wed od režisérky Almy Harrell, které je přirovnáváno k populárnímu seriálu Succession a filmu Triangle of Sadness. Po 7 letech od svého debutu s filmem Honey Boy se Harrell vrací k plátno zajímavým projektem. Bardemova účast by mohla přinést výraznou hereckou hloubku a napětí, což dělá z filmu očekávanou událost 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti sociálních sítí přichází zpráva o čínském páru, který čelí ostré kritice za to, že nutí svou tříletou dceru konzumovat velké množství jídla před kamerou, čímž ji vykrmili na 77 liber. Tento neobvyklý obsah mukbang videí vzbuzuje otázky ohledně etiky a zdraví. Zůstaňte kritičtí a otevření diskuzi. Naslyšenou, posluchači rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Yo, tohle je Armageddon, yeah, JSM. Yeah,

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte
2: a čekejte nečekané.
1: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: A nebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: No a ono zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapredí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomalučku, polehučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vítajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na den svatého Patrika.
1: No, ale jinak to mám totálně v kapse, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Klasická hodovačka, když jako už nechodím teda, no musím se přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma, říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi, to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrychtoval, no a zapal jsem do peřin a spal jsem do pondělí nebo do útere.
0: No, taky si pamatuju pár takových Velikonoc. Ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Hele, letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama, Štěpáne, jedeme, nebo.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Já taky a samozřejmě v tom nenechám a pojedu s nima, to ne, že ne. No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba, zelený čtvrtek jsme mývali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. My jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl z Bčka, byli jsme ve třeťáku a jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili hulit před hudebkou, bylo to vždycky ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek, třeba půl roku jsme to táhli, no a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se to dá přežít tady v tom, viď?
1: Je to tak, no, jako nějaký tělocvik nebo nedej bůh nějakou fyziku, matiku, kde musíš zapínat hlavu, se to moc nehodilo. Ale tady jsme fakt koukali, já nevím, na muzikál Vlasy celý ty dvě hodiny po tmě.
0: Každopádně nedoporučujeme ke studiu nic takového dělat, samozřejmě.
1: Mně to navíc jako v mnoha směrech pomáhalo, ale to už zacházíme do detailů. Přátelé, zelená barva pokračuje i v dnešním enterem. A co tam máme dál, Lobič?
0: Koukám, že tam máme nějaký Gorillaz. Oh, Green World.
1: Tak slyšíte sami další zelená a pojďme se společně zelenit.
0: Pojďme na to.

0: Další zelená pecka je za náma.
1: Skvělá věc, no, Gorillaz. Nesklamu, teď mají nový album dokonce.
0: Poslouchal jsi?
1: Poslouchal. Máme v B parádě nasazený a i v novinkách dokonce.
0: Tak to se na to musím schválně mrknout.
1: Podívej se, myslím, že jsou no, v nějakém třetím místě dokonce.
0: No a my už jsme pomalučku nastínili Velikonoce. Tak Lubo, co tě čeká tyhle Velikonoce? Máš nějaký velký nebo malý plán?
1: Hele, plán nemám asi žádný. Jestli budu mít volno v pondělí, tak budu asi skládat nějakou hudbu. S největší pravděpodobností. V pátek volno asi mít nebudu, takže to je taková klasika a tak, no to budou mé Velikonoce. Hodovat nejdu, to už nechodím.
0: Vy jsi
1: radši
0: vykoledoval.
1: No, to bych si vykoledoval pěknou opici na úterý do práce, tyhle. Maximálně.
0: Nice.
1: A co ty? Teda, ty budeš v Koberovech?
0: Já jdu k babičce, přesně tak. Už tam trávím asi třetí Velikonoce po sobě, po tom, co jsem tam trávil ty v mládí s mezerou.
1: A doufám, že nepůjdeš hodovat.
0: Doufám, že nepůjdu hodovat a doufám, že si hlavně odpočinu, že si udělám takový jakoby čtyřdenní relax. Je to tak pátek, sobota, neděle, pondělí.
1: No, ty máš vlastně v pátek volno. A ty máš vlastně v pátek volno už půl.
0: A já už mám pátek volný minimálně na čtvrt roku dopředu, přesně tak. Takže já si můžu flákat no. Šunky.
1: No, co vrny v práci, je to nastavený na takový ten novej model evropský, takže dělá jenom 4 dny v týdnu, posluchači. To je co?
0: To je paráda.
1: No jo, no, to se někdo má, zkrátka.
0: No, to zase není úplně tak zelený, jak o tom on hovoří. Ale to asi zacházíme do moc podrobností. Takže Velikonoce u babičky. Objednal jsem si svíčkou, dáme si nějakého beránka, však to znáte, takový ty klasiky. Jo. Hovořili jsme o nádivce a ta byla celá si nalážena, sežene kopřivy. Ale za mě asi úplně v pohodě, jako já v tom moc úplně tady nemám jako libost.
1: V kopřivách?
0: No, jako z kopřivový nádivky s uzeným.
1: No, kopřivy jako taky úplně nemusím, a v tu nádivku zase to je taková zvláštní kombinace, že se to dá.
0: No, jako je to dobré.
1: Nemusím, a v tu nádivku zase to je taková zvláštní kombinace, že se to dá.
0: No, jako je to dobrý, třeba když to pak vystydne, to mám rád, no, když je to jako

0: zřejmě, ale nedělal jsem nikdy kůře s kopřivama.
1: Když vařím, tak koužím. Já jsem taky skvělý kuchař. Posledně jsme vařili asfalt společně.
0: No, minule jsme hovořili taky o nějakých těch nových filmech a v různých hrdinech filmových pláten, tak myslím, že jeden z nich je taky Vodník, kterýho bychom si tam teď mohli pustit, co říkáš?
1: Vodní kámen, ano, přátelé, tak pojďme domů na to. Timu Dej a pecka Vodník, další taková zelená záležitost.
0: Je to tak, tak pojďme na to, tohle je Zeměkoule na Rádiu B.
1: S Cčkem a s Lkem.

0: tak nám dohrál další skvělá zelená skladba Two Joints, Smoke Two Joints dokonce.
1: Ráno, večer i v noci.
0: Co mi tady vyprávěl o spolužákovi, který to tak dělal.
1: Ano, jak jsme vlastně na svém předchozím vstupu s tím, že to není úplně mnohdy proti síle, tak v rámci jako studia na výšce jsem měl spolužáka, co chodil přesně na dvě brčka vždycky, když šel, protože to jedno nebylo jako účinný tolik, tak si dával vždycky brkocígo a pak se šel zpátky učit, no, takže je to trošku založený na pravdivým příběhu, tato písnička, i když asi ne úplně na tomhle.
0: Já bych se možná vrátil k těm filmům a filmovým postavám, my jsme vlastně minule mluvili o filmech, který tenhle rok budou vycházet a byl tam i, mluvili jsme o Indiana Jonesovi, 4, nebo co to je za díl vlastně už?
1: Myslím si, že 5 teď dokonce. Že byly 3 Origin, jeden ten s tou křišťálovou lebkou a teď bude number 5.
0: A my jsme řešili vlastně, jak dlouho ten Harrison Ford už s touhle rolí žije a mám za to, že jsme říkali nějaký 98. rok nebo 96. byl náš typ, my jsme to nějak neskoumali, ale Pavlik M. nám napsal do chatu, že to je už od roku 1981.
1: Mm-hmm, takže samozřejmě děkujeme za
0: to, děkujeme velice, no,
1: interakci.
0: A to je teda jako masakr, to je 42 let, cvrndo.
1: V jedné roli.
0: Ty, to je jako hodně slušný teda.
1: To je horší než v ulici Vilma Niklová, vole.
0: No tak ještě není konec, víš jak.
1: Pravda, to je 9000 díl, tak počkej, no to už bude křišťálová lepka.
0: To už snad je, ne, ty, nemá jen kolik to má dílů teda. Ale...
1: Horče, nejsme daleko. Přátelé, napadá mě ještě zmínit to červený tlačítko, který máme na webu Rádia Bčka. A i vy se můžete vlastně také třeba interakcí zapojit do našeho pořadu, dát tam třeba nějaký nový nápad nebo nějaký skvělý feedback. Určitě klikejte, pište, my budeme jedině rádi.
0: Jo, napište třeba, co byste chtěli pustit a my to třeba zvážíme a zapojíme to do našeho pořadu.
1: A napište, co byste chtěli k narozeninám a my to zvážíme a pak vám nepopřejem.
0: To ne,
1: já se z vás randu.
0: My vám rádi popřejem. Každopádně teda pojďme ještě k těm filmům. Napadá mě, že bychom si mohli takhle jako říct, co máme rádi za zelený postavy ve filmech, že jich není málo.
1: No tak určitě proběhl teďkon Maska, za mě Jim Carrey s maskou legendární věc.
0: To je jako za mě asi úplně ve finále moje nejoblíbenější zelená postava, když okay. Není zas tak zelená, ale jako mám masku, mám hrozně rád, no.
1: Za mě taky skvělost.
0: No, pak tady máme určitě Grinche, že jo?
1: Nerad Grinche, to už jsme se zmínili vo vánočních dílech.
0: No, určitě Hulk.
1: Miluju Hulka, Hulk. To je zase můj oblíbený Avenger.
0: Avenger, no, to možná, jo. Co by ještě mohlo být? Fantomas, ne? Třeba.
1: Ne, ten byl do modra takovej.
0: Nebo no, ale tak to potom bychom mohli spekulovat, jestli to bylo modrý nebo zelený.
1: To je zelenkava. Přátelé, k tomu se ještě dostaneme, jako má Fantomas barvu. Myslím si, že v následujícím vstupu. Ale víš, kdo mě napadal, byť ten takový ten blob z Futurami, ten jak žral ty děti, ten z toho Rosolu.
0: Jo, a to vlastně i ty super mimozemštění ze Simpsonů.
1: Ano, a taky ten pomocník toho raketáka s Futurami, takovej ten malej, já nevím, jak se jmenoval, takový mimozemšťánek a on si s ním vždycky vytíral zadek. Lítali tam v té raketě, jeden byl takový hezón pilot a byl to hrozný blb a k sobě měl tady toho pomocníka.
0: No, tak vidíš, a to já si u toho asi končím.
1: A zelená, to bude ještě nějaký mimozemštění nebo něco v tom smyslu.
0: Tak mimozemštěnů bude asi spousta, no. A tak tam taky bude ta jako barva taková sporná, víš jak.
1: A nebo něco z Looney Tunes, nebo z nějakých takových. Želvy Ninja, oh man.
0: Jo, tak Želvy Ninja taky rád.
1: Ty jsou
0: říct.
1: Legendární a napadly mě teď z Bůh darma. Tak my ještě zaspomínáme, pojďme se na pecku asi, než tady budeme natahovat tím dej mi a tam letím.
0: Je to tak, no a pak bychom si mohli taky povyprávit o našich cestách, které už tenhle rok proběhly.
1: Ale taky problém toho Fantomase, jako má vlastně barvu. Přátelé, pecka Because I Got High od Afromena, pokročujeme v další zelený vlně na Impulzu. Zelená vlna. Tak jedem. Roll another blunt.

0: Afroman za námi a my jsme vám slíbili, že to ještě probereme, jakou barvu má vlastně ta fantomasová maska.
1: No, on ji někdo našel, jsem slyšel.
0: Přesně tak, a my jsme byli svědky toho, kdy se dohadovali, jakou ta jeho maska nebo potah toho těla, chcete-li, má vlastně barvu. Jak si to s námi pojďte společně poslechnout, my jsme vám to zprostředkovaně nahráli a rozhodněte se sami, no. Tak jdeme na to.
1: Byli jsme u toho.
0: Ano, pod lupou.
2: Ty si toho nakecala.
3: No, dobře, tak to sem dej. Dej to sem.
2: Pust.
3: Dej to sem, Hergot, pust.
2: Sakra.
3: Marto, pojď mi pomoct.
2: Sakra, povídám.
3: Pusto,
2: no.
3: Pusto.
2: Tak se podívejte. Tenhle ten potah přitáhla.
3: No, tenhle a... ten potah jsem přitáhla doma. Povídám, Kájo, Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potah jsem...
2: Zelený.
3: Ano, zelený. Zelený. A víš, co on mi na to řekl, pojď pohle to. Ne, je zelená barva.
2: A co to tady je? To je zelená barva. Pani Martičko, je tohleto zelená barva.
3: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Tak ho vidíš, zelenkavá. Nepraštěla bys ho? Kvůli tomu se hádáte.
2: Tady jde, no. Pani Martičko, tady jde o princip zelenkavá, nebo ten hadr spálím.
3: Počkejte, nechte ten zelenkavý potah plavat a radši mi uvařte kafe. Mě to tě šíleně bolí hlava.
4: Promiň, promiň.
1: Tak je to jasný, je to zelenkavá.
0: To zelenkavá a vlastně i dnešní díl Zeměkoule teda přejmenováváme teď zpětně na zelenkavý.
1: Takže to je zelenkavý čtvrtek.
0: Zelenkavý čtvrtek a zelenkavý den svatého Patrika, ano, ano. Jinak to dostrám na hadry.
1: Ne, asi. Skvělý, skvělý.
0: Hele, dohrál nám tam ještě ten Afroman. My jsme tady hovořili, než jsme začali nahrávat, bylo docela vtipný věci, co se stalo teď v poslední době právě s Afromanem.
1: Jo, on tam měl nějakou razy, ne?
0: Měl doma zásahovku ohledně nějakého unášení lidí a přechovávání drog a měl tam doma jakoby kamery k tomu, takový ty bezpečnostní a udělal z toho právě videoklip, se o něho propustili, samozřejmě nic u něj nenašli ani nikoho unesenýho.
1: Samozřejmě u něj nic nenašli.
0: Ne, já myslím jako žádný jako lidi unesený, jo. To mě přišlo jako, že unáší lidi. No a udělal o tom song a tam je právě vtipný, jmenuje se to Kdo mi přijde zaplet, ne, kdo mi přijde opravit mou rozbitou bránu. A je to úplně stejně takový rýmovaný jako Because I Got High. No a pak vždycky tam hledají třeba ty unešený a oni mu tam projíždějí ty kapsy od saka, od bůn.
1: Mě bavil ten záběr na ten koláč, jak to u něj stál ten policajt prostě.
0: Můžu si dát s tebou svůj cake.
1: Dej si, jo.
0: Tak tam chodí úplně tlouštík policajt okolo jeho koláče a vždycky na něj koukne, když jde okolo. Je to úplně skvěle udělaný.
1: Jo, puste si určitě, na YouTube to najdete, myslím.
0: Jmenuje se to Who's Gonna Repair My Gate, něco v tom smyslu.
1: Doors možná.
0: Doors od Afromana, vem to čert, takhle to určitě najdete, je to jeho nejnovější klip. A co je vlastně vtipný, tak ho ty policajti pustili s tím, že jakož to je nevinný v rámci téhle kauzy, on udělal tuhle pecku a oni si ho znovu vzali do parády, protože zveřejnil ty záznamy z těch zásahovky. No vejdlem jako svině, to se jen tak nestane.
1: Je to nejvíce. Já jsem teď ještě koukal, vlastně jak stará je ta pecka, která nám dohrála. To je hit mýho mládí, musím říct teda.
0: Mýho taky, seď jsem trochu mladší.
1: A je to rok 2001, no, takže to už je jaký nějaký pátek, kdy tady to frčelo v rádiích a v SU třeba.
0: Skibidi bíba, skibidi bíba.
1: Jo, jo, to nejvíc, hele.
0: Taky na to strašně rád vzpomínám, ale čekal jsem to lehce starší, upřímně. 2001 je už takový, to už ani do vintážku nedávám kolikrát.
1: Máš striktní pravidla.
0: Do 2000 a maximálně hity. Ty. Když je to něco jako fakt hity,
1: 2001 hity. Už, to až za rok.
0: No, to je už takový.
1: Stoupá ti jakoby ta hranice toho, když...
0: Ne.
1: Ne, prostě je to vždycky do roku 2000.
0: To moje roots prostě, jo, ne jo. Roots mých mladších kamarádů.
1: No dobrý, mluvili jsme taky o tom, že bychom mohli pohovořit o těch našich vejletech, ale to bych nechal asi až na další vstup.
0: Určitě, ať máme o čem brebentit, když už dneska nikam neletíme.
1: No a teď nás čeká zelená, a to doslova zelená.
0: Je to pecka od Prago Union ze alba V barvách. Bylo to takový to třetí solový album, kdy už prorazil, ale co mně přijde, tak tahle pecka je zelená jménem, ale je míň zelená tím, v čem se o ní zpívá. A tak mě napadlo, jestli bychom si místo ní lobo nedali fialovou.
1: Jako, proč ne? Máš pravdu asi s tím, co říkáš. A vlastně ona zelená je občas taky fialová, jestli mi rozumíš.
0: Rozumím. Stávej se mý koulala a tě z tebe fiala. Přátelé, pojďme na to. Fialová od Prago Union.
1: Yes.

jistá, když přijde na barvy lidí. Taková jalová, tmavě nachová, rybízovej bonbon vínová. Často je pletená z Bordeaux, krev ani modrá, ani červená, ani veselá, ani Mordor.

něco jinýho než vystíhovaný, vykoksovaný hlavy, co si myslíš, že si přišel zabít. A nebo typy, co ti chtějí prodat pohled zprd zabalený jako balík z Bali. Ačkoliv furt lepší než brát drogy, ne? Takže realize it? Možná. Zatím zahoříme, uvidíme, správný čas se pozná. Jo a až to budeš balit, zkus to nebo šidit, Turek tě vidí. Stávej se.

0: Takže asi chápete, proč fialová byla v této situaci víc zelená než fialová.
1: A jako to nemůžete posoudit vlastně, ale do té doby, než bychom si pustili tu zelenou.
0: Ale ta je míň zelená, opravdu.
1: Je to tak, no, je to
0: ta
1: tak.
0: Ta zelená je přátelé pecka jako retrospektivní, kde on jako katolicky dává třeba názvy písniček nebo názvy alb a různě rýmuje do sebe a pro ty, co zná jeho diskografii, tak to tak jako zapadá a máš tam různý střípky. Je to zajímavá pecka, ale málo zelená pro náš díl.
1: Určitě to byla dobrá volba zvolit fialovou.
0: No a hned po fialový jsme dali Little Green Bag od George Baker Selection, takže další věc, která je úplně krásně tematická.
1: Velká klasika.
0: Vzpomněl jsi ještě někoho zeleného?
1: No čověče, přemýšlel jsem a no napadl mě Green Lantern.
0: Green Lantern, pravda, to je taky dobrý zeleňák. No mě napadla legenda Cvrkoslav Zelený, nevím, jestli jsme zmínili dneska.
1: Legenda o Cvrkoslavu Zeleném.
0: To... A já už ho nemůžu ani slyšet, přátelé, takže toho bych dneska vynechal. Pardon, jsem si to musel odkašlat. No a když tak hovoříme o té zelené barvě, tak bychom vlastně nemohli zapomenout i na ty naše kutily a zahrádkáře a odepřít jim takový ten jejich malej zelený svět za městem.
1: Sekání trávy a podobné zemědělské věci.
0: Sázení paprik, já třeba jo, sám jsem velký zahrádkář. Takže si tam pojďme loupnout pecku, která to krásně vystihuje a vlastně taky zelená, i když ve skutečnosti vůbec není. Ivan Mládek a sousedovic Toníček.
1: Pojďme do toho.
0: Dej mi ček.

0: No, tak jste to slyšeli. Zelená je šílená.
1: Brr, ta zelená je fakt šílená barva teda.
0: To jsme museli přepnout, to nemůže hrát v dnešním dílu samozřejmě.
1: Doufám, že ty nemáš v šatníku něco zeleného.
0: No samozřejmě, že mám, jako, to je šílená. To,
1: to je šílená, já mám maskáčový boty, takový do zelená mě napadá, jinak asi nic extra také nevytáhnu.
0: Já mám mikinu, člověče, zelenou, tank, a pak mám ještě to, pak mám triko ještě jedno zelený, co si vybavím.
1: Víš ty co, já mám zelenou zimní bundu,
0: a,
1: takže...
0: A určitě máš nějaký zelený ponožky.
1: No to určitě, jenom teďkon jsem koupal ten pakl s těma jídlama a tam mají zelenou barvu, tuším, americký Burgrama, no, ne, ty jsou do červena. No jedny tam zelený jsou, to asi zaházím úplně do větších detailů, než je potřeba, zelených fuseklí bumí dost. I mám Mariovský. No, to mám hodně zelených, to je pravda, no.
0: No okej, hele, a pojďme se konečně přesunout k těm našim vejletům a akcím, kde jsme byli.
1: Pravda, my jsme vám to nastínili v minulém díle, že už jsme si tak plánovali začátek roku, kam kdo a jak pojede. A teď už máme vlastně něco za sebou, no, takže vám potom můžeme pohovořit.
0: V podstatě skoro všechno, o čem jsme vám řekli.
1: A teď do konce roku nepojedeme nikam, takže jo. Skvělá zpráva.
0: Ne, to já doufám, že ještě určitě někam vyrazíme teda. To třeba i společně někdy, konečně.
1: To je pravda, no alebo nastíň nám teda, kde jsi byl.
0: Hele, no tak já jsem byl v Lucerna Music Baru na koncertu Masta Ace a Marco Polo. Musím říct, že to byl teda super koncert, kdy Masta Ace ve svých 56 letech předvedl neskutečnou show. Jako klobouk dolů, no. Na to, na tenhle věk teda musím uznat, že je to velký mazák.
1: Tak on už to má taky zažitý, viď? Vím si, že to bude
0: jasný.
1: Prokoncertovaný tapek.
0: To víš, že jo, no. Atmosféra byla celá dobrá, zvuk tam nebyl špatný, jinak jako Lucerna Music Bar, i když jsem tam byl naposled před 5 lety, tak vypadá v podstatě úplně stejně, no.
1: Klasika.
0: Rád pivo, no, za 79, 0,4.
1: No, co by si chtěl, to jsou pražácí.
0: No a ty jsi byl v Rakousku si zaližovat, pokud
1: já
0: se nepletu.
1: Já měl přesně tak 2 výletnický víkendy, takže jsme byli v Rakousku ve Schladmingu. No docela pěkně jsem o tom teď hovořil ve Vintage C, tak jestli si ještě stihnete jeden poslechnout, tak určitě laďte čtvrtek večer v 8. Ale kdybych vám to měl tak zhrnout, tak to tam vypadalo jako na jaře. Člověk by si řekl, když jsme se ubytovávali nebo jezdili po silnici, že to je jako prtližování a podobně, ale následně jsme si tam potom našli opravdu ty zasněžený pruhy sjezdovek a kopce, kde byl dole umělej a na vrchu přírodní sníh, takže dohromady to bylo strašně skvělý, sluníčkový, jako na tričko až, a vypili jsme spoustu pivek a hodně jsme si zajezdili.
0: Ale mě hlavně zajímá, jako vy jste tam narazili na jednoho hodně legendárního DJ, pokud se nepletu.
1: Pravda, na DJ Eciho.
0: No, to je přesně ono.
1: Doufám, že vám to něco řekne. Mně konkrétně to neřeklo nic do té doby, než jsem si od něj pustil tu slavnou pecku Ey Baby, jak jo, se jmenuje.
0: To můžete slyšet na každý mistrovství světa v hokeji třeba.
1: Ano, ano, a všichni jsme jí v mládí tak jako... Tak to je přesně producent týhle pecky a je to takový 60-letý děda šedivej, nebo šedivej jakoby party man taky, neříkám, že ne, to bych mu trošku jako křivdil, ale viděli jsme najednou plakát, zjistili jsme, že to je dneska a že to je vlastně za 2 hoďky na jiný sjezdovce, takže jsme tam postupně přes kopečky dojeli, aniž by jsme sundali lyže. No a tam další pivčo, nějaký panáček, zapařili jsme v lyžákách, do toho si představte 23 stupňů na slunku, takže všichni v tričkách, mělo to hrozně skvělou atmosféru. A do toho tam, baby, tak
0: zní
1: nejvíc.
0: Zní to skvěle, no, jako v té atmosféře, ještě když jsi na těch horách, tyho sní, viď, pohodička.
1: Fakt jako, strašně jsem si to po dlouhý době užil jako lyžařský výlet, kde, jak to říct, byly všechny podmínky super, někdy člověku prší, někdo třeba se jde ubytko, někdy, já nevím, je marot, tak si to neužije z týhle vrze, ale tady mi všechny aspekty nasedaly jako zip, opravdu perfekt.
0: Paráda, paráda. No tak k dalším našim vejletům se vrátíme asi v dalším vstupu nebo v dalších vstupech a pojďme zase na hudbu.
1: Tentokrát hip-hop.
0: Yes, Mr. Green.
1: My konkrétně dneska pouštíme Mr. Greena pod každý ten podklad, a když vám to lehce vytáhnu, tak to jsou jeho beaty. A takže taky vidíte zelená a tohle je vlastně pecka, kde napsal beat nebo zprodukoval, ale má tam k tomu vinný peze, který mu společně s Písvonem zarepujou.
0: Je tam Janice vlastně tady v té skladbě.
1: A je tam Janice, já se jí nechtěl říkat. Přátelé, tam ještě nějaký interpret, co se jmenuje Janice, my jsme si to teda nevygooglili. A já jsem to nechtěl říkat, opět nevím, jak se to čte, to bude něco jako Janice, nebo něco takového.
0: Jo, určitě, určitě to bude Janice.
1: A dělali jsme si z toho včera prdel z Janice, no. Pojďme si uposlechnout, tohle je Janice na Bčku v Země kouli.

0: Street. Další pecka za námi, my se tady prodíráme zeměkoulí.
1: Prodíráme se, já ještě musím jenom v rychlosti zmínit, že Cvenda mi teď pustil úplně zásadní klip, který jsem musel vidět a ovlivnil mě.
0: Nás se to krásně hodilo během písničky, přátelé, MC 7 Borci na druhou. Znáte, neznáte?
1: Já myslím, že spousta určitě znát nebude, no.
0: Napište nám určitě na naše červený tlačítko Rádia Bčka, na naše webovky a že jste si to poslechli a jak se vám to líbilo, to si myslím, že vás obohatí taky. Nám se to během ty písničky krásně hodilo.
1: Tak ještě jednou ten název.
0: MC 7, Borci na druhou. Ale asi, když vyhledáte Borci na druhou, tak už to vlastně najdete, no.
1: Geniální choreografie, klipu, všechno našláplý, musím říct.
0: Ale tak to je to takový mládí, no, raperský.
1: Ale samozřejmě, co si budeme povídat.
0: Takže my jsme probrali teda tvůj koncert, probrali jsme moje Rakousko.
1: Ano, ano.
0: A ještě vlastně, co mě zbývá zmínit, je
1: tvoje cesta do Holandska.
0: Moje cesta do Holandska, děkuji, já jsem se drbal na uku k tomu. Takže já, když jsem vlastně přijel v pondělí z toho Rakouska, tak jsem šel v úterý a ve středu do práce a ve čtvrtek někde ve 3 z rána hnedka, takhle mezi středou a čtvrtkem, jsme odlítali na Schiphol do Amsterdamu. A jsme rovnou zapolili do prvního coffee shopu hnedka na 9, bylo to perfektní, a na vlak do Hágu. To jsme potrávili vlastně až do neděle a v neděli jsem přilít zase mezi nedělí a pondělkem někde o půlnoci, o půl jedný jsem byl doma, takže jsem se ještě jakoby den volna v pondělí.
1: Ty jsi moc dlouho v práci nebyl teď.
0: No prakticky ty 2 dny, no až to bakový blbý, a ještě ten druhý den jsem říkal, že jdu dřív, že se musím zbalit, že jakoby stáma ve 2 ráno nebo o půl třetí, tak to bylo takový lítací. Takže teď, no, tenhle tak to týden taky, teď jsem měl 4 dny z práce a teď zase je ten velikonoční pátek, nebo velký pátek, takže zase jdu jenom 4 dny, pak je zase pondělí velikonoční, ale už nemáme pátky, takže jdu jenom 3 dny a pak vlastně ty čtverky snad až na dosmrti, no. To by bylo dobrý mít jako bez pátku už na furt, přátelé, řekněte sami.
1: No já jako nemůžu než souhlasit, protože to bych chtěl, no.
0: To je můj životní sen, mít bez pátku.
1: Jo, no dá se říct, že jo, možná.
0: Když jsme u životních snů, já jsem viděl teďko rozhovor s těma, to je taková spíš stream s hercema z Party Hard, nebo protože mu teď Party Hard, a on hovořil, jeden z nich, že můj životní sen je dát na Aně Geislerový pěstí. Hrozně mě to pobavilo.
1: Tak to je krutý. No já bych chtěl ještě zmínit, teda sorry, že do toho skáču, koncert, na kterém jsem byl tenhle týden, a to byl koncert Devil A-Skills, ten tam měl svůj set, to teda bylo úplně našláplej hip-hop, glitch hop a ghetto funk, na konci dokonce i drum and bass zahrál, takže to byl výborný setík. No a pak se sešla sestava hnedka 3 DJů, jeden DJ z Freestylers, potom z Plum DJs a byl tam taky Crafty Cats, a tyhle 3 pohromadě sázeli neskutečný set, zazněli starý breakbeatový záležitosti a lidi to hodně bavilo, no, bylo to hodně našlápý, byl tam dokonce jeden týpek, který měl takový ty francouzský hole a po třeba půl hodině tý party tam už těma holema skákal, měl je nad hlavu, bylo to hrozně vtipný, no.
0: To zní skvěle.
1: Bylo to dobrý.
0: Takže ty jsi to, Jaro, také nakousnul koncertovýho, řekněme, směru. Já jsem odkousnul ten cestovatelský, takže musíme dát něco mezi, takže pojedeme někam na koncert do zahraničí společně.
1: Pojď s náma na Wu-Tang.
0: Já Wu-Tangy už asi nedávám, ale nějaký třeba festivalek nebo něco takového, ale to bude dlouhý a nic vymyšlenýho nemám upřímně.
1: No tak jako, můžeme vymyslet něco.
0: Tak to se ještě dozvíte, jestli teda bude doleta nějaká další země koule.
1: Řekneme Ingrid, teď nám to naplánuje.
0: Vidíš, to mě ani napadlo, tu jsme ani dneska nepozdravili, takže zdravíme určitě naší krásnou spolutelku Ingrid.
1: Ahoj Ingridko.
0: Díky který vlastně celý ten pořad můžeme dělat, to je taková naše pravá ruka.
1: No když teďko jsme dlouho nikam nevyrazili vlastně ve finále, mě to napadá sice jako.
0: No ještě se tam fláká, přečítá nám ty pozdravy z červeného tlačítka. Z
1: ono je tak, on je drahý benzín, víš teďko, tak jestli jako není problém tady v tom.
0: Slyšel, že mi jako hudrovala takhle. No je pravda, že my jako nic neproplácíme většinou, my si vozíme i jako účtenky, když jsme někde jako v Lidlu a takhle.
1: Přece jenom ta cesta tenkrát do vesmíru asi nebyla úplně levná.
0: Je to, no, to popravdě, nevím, jestli bych ze svého učitelského platu zvládla. Vidíte, no, to mě ani nenapadlo.
1: No tak nic, pojďme zase k hudbě, dáme si teď něco trošku víc tanečního. Moloko, Time is Now.
0: Tak pojďme.
1: Pojďme na to.

Jsem z toho paf, ještě k tomu daddy. Je to jiný stav, když máš doma čtyři děti. Hvězdy střídaj hvězdy. Eminema sundám ze zdi, musím tam dát jejich kresby. Rodinný zájezdy, fotky, když poprvé lezly. Mý značkový trika, který měli prestiž někdy, někdo z těch čtyř zeblil. Když byli kdesi na houbách, tak žádný nepřinesli. Aspoň nás neotráví, co vaříme si.

Svět je hezký, svět je váš, nikdo nemá právo vám ho brát, to člověk je zlej, člověk je hodnej, člověk je smutnej, člověk je zmatený, ztracený, krutej, člověk je veselej, člověk je tupej, člověk je učitel, člověk je učeň, člověk je stavitel, ničitel, můj kmen, člověk umí pohladit, člověk je super, rád bych vám poradil, co je v životě zlem a dobrém, budete si muset poradit, sám z toho nejsem moudrej, a přes všechny stránky mý povahy jsem se snažil být dobrej.

0: laví. Ježiš, to bylo hezký.
1: Tak, tohle byla skladba Čtyř lístek od našeho oblíbeného MCOG. To je taková naše standardní záležitost, většinou země kouly.
2: Vždycky jedno Prago, jeden gejsky.
1: A jeden děda Mládek.
2: A jedno
1: Ivan Mládek.
2: A grupa Salsiča mě ještě přijde, to tam taky máme v klenotech.
1: Jo, tak ty zase nemají tolik skladeb, takže to možná už máme vyčerpáno.
2: Byla to pecka, co napsal pro svý čtyři děti, pro to Čtyř lístek. A je to taková jako rodinná srdcovka, za mě velice povedená věc. A Čtyř lístek je zelený, takže se nám krásně hodí do zeleného tématu.
1: No a rozhodně doporučuji i celý to album, který se jmenuje O tatínkovi, který usnul. Je to parádní záležitost.
2: Je to fakt dělo. Nemám jedině za pravdu.
1: No, takže my máme za sebou naše cesty. Zatím teda určitě ještě budeme vyrážet někam.
2: Mě napadá záležitost právě s tou zelenou, s těma postavama, že jsme trochu poměli vojáky.
1: Pravda, mají no, zelený mosty.
2: Všechno to komando a různý, já nevím, tady ty méš a podobně. To byly jako vlastně zelený hrdinové, který jsme trochu poměli.
1: To asi ono.
2: Takže jsme třeba mohli jako posluchačům nastínit nějak tak situaci, třeba co panuje různě na bojových liních nebo různě v kasárnách.
1: No, máme tady vlastně jeden vstup z kasáren, to je pravda, to je pravda.
2: Asi my jsme mohli společně zaspomínat na povinnou vojenskou
1: službu.
2: Službu, děkuji, já jsem se do toho hrozně zamotal, já jsem měl v hlavě docházku a nedovedl se toho slova zbavit. Tak, to už trošku předbíhám, pojďme se schválně mrknout, jak to vypadá na bojové líny.
3: Co toto je, soudruh vojne? Zastavit snad! Co to je? Hlaste se mi!
4: Kotlár.
3: Kotlár. Generál Kotlár. Nebo plukovník Kotlár. Tak se opravte, chlape!
4: Kotlár Laco.
3: Ukažte mu někdo, jak se má vojín správně hlásit! Třeba mi!
5: Poslušně hlásím, že jsou vojín Batas Ivančic.
3: Cože, jaký poslušně hlásím?
2: No, takže vojín Batas Ivančic, no.
1: Hrozný vejtlem.
2: Já se jako za mě...
1: Laco.
2: Laco, přesně, to je jako za mě větší klenutek, ale pak i ten jako tento zazděl.
1: Úplně nejvíc,
2: já půraz. Já jsem z Ivančic, tak to byli černý baroni, jen tak... pro ty, co úplně to nechytli. Lobo měl docela dobrou připomínku, jak jsme to mohli rád minulý díl, jak jsme tam měli tu pecku z Kotlár Security, že by to na to jako sedlo.
1: Jo, no, škoda, no, tak Jej, příště.
2: Plukovník Kotlár by ne, Kotlár Security.
1: Pustíme to, až bude mít Kotlár novou pecku nějakou.
2: Určitě bude, nevím, jestli jsme se o tom zmínili, ale ten člověk teďkom pracuje
1: vydatně
2: na albu, přesně, ne, to má se parsky teďkon.
1: Ne, nebude ho mít nakonec prej.
2: Má ho na albu, teď vyšlo fak. Album a je tam se zhodu napsaný, já jsem si to ještě kontroloval, bylo fak, to ne. Na Facebooku od Megu, jak vždycky vydávají takový to víte, že... Tak tam právě bylo album a zezadu to bylo napsané jako první písnička se Snoop Dogem.
1: Tak to je
2: a stála prej hrozný ruksak. Ale to nebude mít přeci, ten bude mít třeba z Gypsy.cz, by se mi líbilo, nebo víš, něco takového.
1: Ach jo, nebo s Danem Landou.
2: To jo, no jako Kotlár Security featuring Dan Landa, to bych si asi vytrhl hubu na ruby.
1: To by byla nejvíc pecka, kámo, tvé. To by myslím, to by... prorazilo český hranice už jako.
2: Toho jako Kamura styl, opravdu to by bylo, no nic, to asi zacházíme zase, kam bychom neměli. Přátelé, další pecka je od Green Velvet, takže slyšíte sami, že Green se nás drží. Tohle je zeleno čtvrtkový a zeleno irskový díl.
1: Zatím to z Irska moc není, ale to vůbec nevadí, teďko to bude zas trošku taneční.
2: Takže jaro, vememe to tak, Green Velvet, pecka La La Land.

0: Co nám to dohrálo? Lala.
1: Landa Land.
0: Lala Landa.
1: Ne, ale to už se nebudeme vracet k tomu předchozímu vstupu. My pokračujeme vlastně v našem zeleném dílu naší země koule, která je taky vlastně z části zelená nebo zelenomodrá. To je vlastně jak schobotníček. Zelená, modré.
2: Hej, zelený.
1: Tak to je vlastně naše planeta. Jsme tu hlášku pro vás teda hledali a nemohli jsme ji na YouTube nějak rozumně sehnat. Jediný, co tam bylo z toho, z té trojky, jak jeli na prázdniny k babičce, ty děti, a tam to bylo úplně trapně řečený, takže jsme to vlastně vynechali, tak vám to aspoň můžu také říct.
0: No, tenhle díl si popravdě ani fakt jako nevybavuju tolik, jako ty první dva. Nevím, jestli jsem ho někdy viděl, ale...
1: Vždycky jako... na konci toho filmu bylo napsáno konec a přijel tam otazník. Ne! A můžete pokračovat, stejně jako Lucie Postrach ulice a tady
0: stejně jako
1: věci.
0: Ulice.
1: Přesně, konec. Ne! To už tu dávno nebudete, matičko, až my budeme dávat ulici. Ale... Co vlastně jsem měl teďko připravený jako téma? Napadly mě, hele, zelený jídla.
0: Zelený jídla, jo.
1: Máš třeba nějaký zelený jídlo, který máš vyloženě rád? Nebo který tě třeba vyloženě potěší?
0: No, určitě mám rád třeba okurkovej salát, ten zbožňu.
1: Aha, to já taky, já jsem měl ani nenapad, pravda.
0: Pak, co mám rád zelený, to jo. No, to vidíš to.
1: Mě napadlo pesto, že to je teď takový moderní.
0: Jo, do těstoviny,
1: hodně
0: jo,
1: lidí to jakoby... Začal jako proklamat, tak jako přeci jenom jdu s dobou, tak občas, když si ho mám vařit, tak do toho taky jdu. A druhá věc, špenát, ale strašně miluju prostě špenát ke kachně nebo ke králíkoj. Nebo miluju, mám to prostě rád, asi bych se ožičkou jako nevyžral celý kelímek, ale takhle, když si člověk to k tomu masu dá.
0: No, tak to já třeba ještě nedám dopustit jakoby na list toho salátku v tom v hambáči. Víš.
1: Ajaj, no tak to já taky. A musí být, víš, co mě baví hodně, jakoby ne hlávkovej salát. Ne, ledovej salát, ale hlávkovej ano.
0: Hlávkovej, fakt jo.
1: To je ten, co jsme si pěstovali na zahradě, takový ten lehce nahořklej a nakyslej.
0: Tak to já to mám rád obráceně právě, no.
1: Ten ledovej víc.
0: Do toho hambáče jako jo, no.
1: Ale chápu, no. No a potom, co mě napadá, hrášková polívka.
0: Jo, tak to mám rád.
1: Za mě legendární věc a miluju jí, a to se možná budete jakoby otáčet na židli z hůru nohama, z pitlíku. Ty mám rád takovou tu rodinnou pitlíkovku.
0: Jako, že jíš z pitlíku.
1: Ale kdeže, to je polotovar z pitlíku pro 3 jako porce a já si k tomu udělám za A jakoby základ na cibulce špek, pak to jakoby zaliju touhle polívkou, do toho si udělám vedle kretenky na sádle z chleba a pak ještě, když je to hotový, tak mražený hrášek a mražený hrášek a vejce do toho jakoby vmíchám. A člověk si řekne, že jako je to jak čínská polívka, polotovár, ale jako hráchová polívka, love that.
0: Promiň, přestal jsem poslouchat od kretenek.
1: Jo, jak to... A třeba co vyloženě nesnášíme brokolice, jako to...
0: Hele, tak na tu jsem si dlouho zvykal, ale musím říct, že jí mám teďko jako rád, no.
1: To jako pro mě brokolice
0: tomu
1: s kapustou...
0: jsem se prokousával. Já třeba jako ten špenát nemusím úplně do dneška. Samozřejmě mi to zkazila ta klasická školní kuchyně,
1: no,
0: kde
1: špenát,
0: prostě,
1: špenát,
0: no furt a takový ten hnusný ještě. Ale zkoušel jsem i takový ten klasický, ten listovej, že to není ten polotovar, nebo jak se tomu říká, ten protlak. A to mi taky moc nejede, no. Takže prostě to není chuť, kterou bych vyhledával.
1: Ale jsou to takové jako mražený kostky v pitlíku, by se to dalo říct, jako špenátový ledový kostky. A to se pak na másle rozhází do rendlíku a jako vystačím si, není to úplně jako nic asi taky úplně extra, ale je to prostě dobrý, no. Ale opravdu jako brokolici s kapustou, to musel vymýšlet dement, jako to je věc, kterou já prostě úplně, už když se vaří, tak mi to strašně smrdí, brokolice to je, jako to práská dveřma, ten puch od kuchyně.
0: Tak on i ten květák, že jo, nevoní úplně.
1: A ten mám rád.
0: Ale ten miluju, jako a on i ta obalovaná brokolice, jako není zlá, když se udělá jako správně, no. Je to asi trošku
1: složitější. No ne, nabíjá mi husí kůže, jako.
0: Chápu, no, každý máme rád něco jiného.
1: No a vzpomínám ještě na mládí, když jsem přišel ze školky a naše mama se nás ptala, co jsme měli jako k svačině nebo k jídlu. Já jsem jí říkal, hele, zelený chleba, mami. A ta měla normálně strach, že nám tam dávají nějaký plesnivý chleba a víš, co to bylo?
0: Co to byl? Chleba po prázdninách.

0: v ruksaku s tělocvikem, viď. Ne, byl to mé chleba se špenátovou pomazánkou. A mě to v té době chutnalo a nedovedl jsem to vyjádřit, jak to prostě je. A byl to zelený chleba, no. Tak se tam ptala samozřejmě těch vychovatelek a došli jsme k tomu, že to je prostě chleba se špenátovkou.
1: No, tak dobrý, tak to byly nějaký zelený jídla.
0: Jestli vy máte nějaký zelený jídlo, samozřejmě nám pište.
1: Turista z festivalu.
0: To si pište. Je to role, že tam budete posílat nějaký fotky plesnivýho jídla, no. To zase super, nemusíme zacházet také do toho.
1: Tady nevím, jestli v tom chatu jde, čověče. Tam
0: já budu možná rád. No a poslední věc, co mě k jídlu napadá, že zelené olivy jsou ten samý keř jako černé olivy, jenom jsou dřív sebraný. Takže můžeme zpátky k muzice.
1: Věděli jste, že? Jako vážně.
0: What? Shit! Tak to jenom byste nevěděli, kocorce, jsem to musel jako zmínit.
1: Dobře, to.
0: Takže to byla jídelní část. My si teď během písničky vybereme písmenko a zkusíme vám na něj udělat nějaký takovej jedno písmeno, jak jsme to hovořili, rubrika písmenko, ne?
1: První písmeno jsme to
0: první snad písmeno, říkali. No. Tak vám na to zkusíme udělat nějakou takovou krátkou
1: no, příběh.
0: Příběh, no, ano. Tak pojďme na to. Další PC Redman, Method Man, Cypress Hill, War, Kisko Kid. Tak pome.

0: Ale já mu pásem, co pak tě mám rád, ti trochu žám celou dělou. Tak řekneš mi konečně, co si dál, řekneš mi to, řekneš nebo ne, podívej se. Podívej se na mě, podívej.
1: A nejí nový barvičky.
0: Cože, jakýže barvičky?
1: Ty to si zamalujeme ve škole, ty jedovatý.
0: Ježiši Maria, to jiná se otrávit všechny. Šmaria, pano, za co mě trestáš? Kolik jsem toho dal?
1: Jenom zelenou a modrou.
0: Člověk se s tím pipá, kouká by měli co douby a on je bude likvidovat barvičkáma, jedněma, zelenejma, odravnejma. Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta vystřízlivý, ten tich nám dá. Chudáci malí.
2: Učkej na tátu, ten tích nandá.
3: Učkej, táta vystřízlivý. Jo, takže zelený barvičky, vidíte sami, že někdy jsou i na štíru, že nejenom nám.
2: Ne, zelený barvičky pro králíčky.
3: No a my jsme si teda během písničky připravili takovou malou etídu na písmeno Z. Přece jenom dneska jsme úplně nelosovali, protože se nám to hodilo do toho zeleninového koutku. Tak, Lobo, máš tam něco připravené, ti koukám přes rameno, máš tam takový textíček.
2: Něco tady mám, no, vymyslel jsem nějakou totální blbost, tak uvidíme, co z toho vzniklo.
3: Já dám taky hroznou šumpu, tak pojďme na to.
2: Tak, pojďme do toho. Zelený záložník z bojovky Znojmo zlomil záda záchranáři za zákrok začátečníka Zemana. Zmasakrovaný Zeman zatleskal. Záchranář zakřičel zelená. Zástupce značky Zirkel za... Tyvo, co to kurva je? Záchvatem zakončil zápas.
3: To je dobrý, tyvo. Pěkně fotbalovo zelený.
2: Tak, no, vzal jsem to trošku fotbalově, přesně tak.
3: Tak teď já. Takže taky na Z, přátelé. Zívám zoufalé zpoza záhonu. Zase zelí. Z trucu spruzeně zapijím zármutek zelenou. Zatracená zelenina zhatila zákusek. Z nenadání zapálím zelný zámotek, zhulenej zežeru zelné zásoby.
2: Dobrý, ty se aspoň tak nezaškobrt jako já, tyjo.
3: Jo, takže to jsme měli dnešní první písmenko, myslím si, že by byly docela vydařený. Nakonec jsme se tak jako pochechtli. No a my můžeme rovnou pokročit v nějaký další muzice, už trošku volizujeme půl a to znamená, že musíme kopnout do kočáru a lehce přidat.
2: No, tak my teď zavítáme, asi to vypadá do toho Irska konečně a dáme si Cranberries.
3: Just My Imagination, tak pojďme na to.

0: Je to všechno v pořádku, co?
1: Všecko ready, můžeme startovat.
0: Dobře, takže milí posluchači, my jsme teď vybírali trošku téma, na který jako se zase navážem v našem dnešním zeleným dílu pořadu Země koule. A napadlo nás, že bychom mohli zavítat do lesa za zvířátkama.
1: Takzvaně nějaký přátelé zeleného údolí jsme si tak pohovořili.
0: Přesně tak, chcem slyšet výkřik sojky.
1: Dohráli nám Želvy Ninja, to je taky takový zajímavý, ten úplně není lesní jako téma, ale znělku mají strašně skvělou, takže jsme se neodpustili vám ji tam zahrát.
0: Hlavně jsou zelený, že?
1: A teď už k tomu lesu. Kempuješ rád, nebo čundruješ rád, ne, takhle?
0: Jo, mám určitě rád přebejvání v přírodě přes noc a tak.
1: Já taky.
0: Ne, že bych teda jako byl takový ten klasický čundrista, který vyráží pravidelně na nějaký výlety na víc dnů, někam to, no, ale jako jednou za čas takhle si klidně zakempím někde.
1: Vždycky vemeš usárnu a jede se. No,
0: ne, je fakt, že teďko v posledních letech už to není takový jako dřív, když jsme třeba jezdili na Ameriku nebo tak, no.
1: Pravda, tam už jsme dlouho nebyli.
0: Takže teďko už spíš jsem takový sejčkaný, když se někam finále jede, tak jsme jeli na ubytovně nebo v nějaký chatce, no.
1: Já jsem shodou okolností měl být tenhle pátek, co byl 2 dny dozadu na čundru na Kokoříně, ale kvůli špatnému počasí jsme to odvolali, takže doufám, že si to někdy vynahradíme.
0: No jako klidně bych se někdy přidal na takovou letu, no. Říkám, už jsem dlouho takhle nebyl a hlavně nemám s kým ve finále.
1: Tak no, jako to moc, asi nebyl
0: moc,
1: problém.
0: Moc lidí takhle jako už nevyráží na čundry. Jako dnešní generace, že jo, ty podle mě ani nevědí, co taková věc je.
1: Jak rozdělat oheň, přesně. To
0: co jak rozdělat oheň?
1: Masňáci.
0: No, ty ani nevědí, co to je stan a spacák.
1: Já mám doma ta houpací síť, takovou tu, co vypadá jako síťovka.
0: Je, a to je boží, no.
1: Vždycky se jako rád takhle někde vycuknu, no. A zrovna jsme teď hovořili, jsme vymýšleli to téma. Mám strašně oblíbený jídlo na tyhle čundry, takový ten zapečený brambor v popelu, lomeno v alubalu, a vždycky ho vystelu různým špekem, cibulí, paprikou, nějaký sejra, takovýhle věci, zaboli do alubalu a hodí do popela. A teď už vlastně pomalu dorážíme díl, takže si to půjdu doma udělat v troubě. Mám na to takovej laskominu.
0: To já vždycky zbožňoval klasický špekáček na ohni, to je paráda.
1: Kriste, pane, od Kolaříkových
0: věc.
1: No, tak to já taky, ale musí být na ohni, jako v té troubě no, není tak dobré.
0: To je jasný, právě, no, na tom ohni to má ten správný feeling černý.
1: No a pak úplně nejvíc takový ty malý klobásky, takový ty bavorský, ty krátký světlý, nevím, jak bych to nazval, prodávají toho takový
0: jo,
1: celý
0: jo,
1: žebro.
0: Ale vždycky. Tak ty jsou takový spíš jako grilovací za mě, než jako pro mě to čundrovací.
1: Lobo, první věc, kterou já vždycky na jaře, když se griluje, dělám. Jakoby to, na co mám chuť celou zimu, oni to v Lidlu prodávají jenom jako o sezóně.
0: Je to tak, no na tu grilovačku určitě jako
1: no,
0: se to hodí.
1: Takže uvidíme, no, nějaký takovýhle výkřik, sojky. A my jsme si k tomu vlastně připravili i tematickou muziku. Teď jsem vám to lehce prozradil.
0: No a je to dvojice, taková netradiční, ale jsou takový podobný blbové jako my dva.
1: Já jsem Suchoš. Richard Genzer a Michal Suchánek, přátelé. Písnička se jmenuje Přátelé zeleného údolí. Je to právě parodie na znělku z toho seriálu. Pamětníci určitě vzpomínají. A pojďme si asi pustit, nemá cenu se brodit kolem horké kaše.
0: Jdem na ní.

0: znáš tuhle tu písničku? Tom dostal jednou nápad a přestal boudě chrápat, že má se něco stát.
1: Pavliku, musíme být potichu, abychom slyšeli všechny ptačí obyvatele tohoto lesa.
0: Oho, je, hrdu, co to je?
1: To je káně, Pavliku.
0: Káně, to je rychlý. Je, hrdu, co to je?
1: To je dudek, Pavlíku.
0: Dudek? Ten je hezký.
1: Pojď, nevyplaž ho. Tohle by si mohl poznat, Pavlíku.
0: Já to znám, ale teď mi to vypadlo, to je...
1: To je datel, Pavlíku. Podívej.
0: A jo, datel. A jak datel je?
2: No, Cvrndo, já koukám, že jsme skoro na konci dnešního dílu.
3: Kolik? Jeden, dva vstupy, tři?
2: No, něco takovýho.
3: Tak uvidíme jenom tak, když už také finišujeme a vzhledem k tomu, že to zelený téma se dá vyčerpat docela na všechny strany, co jsme si třeba zkusili nějaký anekdoty, co se toho týčou.
2: Něco na odlehčení, já souhlasím, jsem pro, máš tam něco?
3: No právě, že moc ne, nebo mám jednu, ale moc se mi nezelená, tak jestli máš ty, tak začni spíš ty.
2: Hele, jako já něco mám, ale bojím se trošku, jestli to není přes čáru, ale zkusíme to.
3: Tak ta, co mě napadá, je přes všechny čáry, takže asi to, pojď mi do tmy.
2: Dobře, tak to vygradujeme ještě. Takže je rodina zelených a narodí se jim malý Toníček zelený. A narodí se bez ručiček a bez nožiček. Jenom hlava, viď? Mm-hmm. No a jsou Vánoce, viď? Tak Toníček dostane dárek. Tak se přikutálí k tomu stromečku. Rozkouše ten balící papír, viď? Krabici. Kouká a říká... zase čepice.
3: K tomu se ponožky moc nehodí. Jako Cvrkoslav zelený, jsem rád, že mám, že nejsem digitální, víš, jako bez ručiček.
2: Jo, jo.
3: No já tam mám, tyhle, ono to vlastně není úplně jako zelený vtip, no, ale slyšel jsem ho dneska na Facebooku, jak se mi to docela líbilo. Tam se ptali pána, jak ten píše nějaký vtipy, jako ať jim řekne nějaký nejhorší, co zatím napsal, ne? Chvíli přemýšlel a pánové mám, aby, že by bylo skvělý z humanitární to, kdyby v Africe bylo víc fabrik, který vyrábí takový ty sítě proti hmyzu, ne? A my se ptali jako proč. A pěno, že by prý umíralo méně komárů na AIDS.
2: Ne, prý vůbec lidi na malárii, ne, to je jako ty, jo, to...
3: jako není to zelený, přísný, ale přišlo mi to hrozně skvělý, tak jsem si ho jako zapamatoval, no a když vlastně nemám co, já jsem přešel nějakýma těma mysliveckýma, nebo takový to jako běží zajíc po lese, tyva, ale ono to je všecko na jedno prdo, takže vlastně jsem, nežli vařit z vody, jsem tam poslal něco míň zelenýho.
2: To já teda taky zmíním, kde jsem čerpal ten vtip od tomto Níkovi vyprávěl jeden z členů kapely Tap Tap. To jsou takový ty postižený prostě lidi, kteří mají našláplou kapelu a tak ten porec to tam takhle vyšvihnul na nějaký předávání cen a totálně mě rozsekal tím.
3: No já nevím, jestli jsi to slyšel, Tap Tap se teď budou přejmenovávat, prý se budou jmenovat do System of the Down. Já nevím, jestli se to k vám dostalo, přátelé, ale právě to už trošku předbíhám. Pojďme si dát písničku, my se s vámi rozloučíme, tohle byla taková anekdotská chvilka. A co máme dál v repertoáru?
2: Jo, jo, odlečili jsme to dost a v repertoáru máme dál Ala Greena, což je jeden ze skvělých amerických soulových zpěváků a upravená věc od Disclosure do houseový verze, skladba Feel Like I Do.
3: Tak pojďme na to, tohle je předposlední vstup a my se s váma následně rozloučíme.

0: My jsme pomalounku polehunku dorazili ke konci dnešního dílu, takzvaně čas se nachýlil.
1: Bylo to zas fofr teda.
0: Mě tenhle díl docela utek, asi jsme k tomu úplně tolik nekalili nebo tak, ale musím říct, že lusk a na první dobrou jsme většinu vstupu nahráli, což se nám obvykle nestává.
1: No je to už ve finále asi třetí díl, kdy tolik nepopíme.
0: No, takže vidíte, jdeme do sebe, ale vlastně to, co jsme dneska hovořili v tom dílu, úplně tomu nesvědčí, no. Probrali jsme pěkný témata, vypadáme z toho jako pěkný vývrhelové.
1: Jo, ale za mě to bylo dobrý, tyjo, fajn díl.
0: Já jsem si tak užil, sice jsme dneska necestovali někam jako za destinací nebo za nějakým místem, cestovali jsme za barvou.
1: To Irsko jsme nakonec vynechali, no to.
0: Byli tam Cranberries, neříkej.
1: No, ale nebyli jsme tam, víš, jak.
0: No, fyzicky ne, tak třeba na přes rok, přátelé, třeba si příští rok, pokud Bůh dá, můžeme zpříjemnit den svatého Patrika právě cestou do Irska.
1: A vy můžete čekat reportáž přímo z místa konání.
0: Jakože tam budeme repovat, jo.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak to je přesně ta reportáž z Rádia Beč. To jsou
1: ne, asi.
0: MC7 borci na druhou. To jsme přesně my dva. No a asi já mi zbývá, než už to prostě odtleskat, klapka, klapla.
1: Jo, díky, že jste poslouchali až sem a my se slyšíme v dalším díle pořadu Země koule. Kam to bude, to vám neřekneme.
0: A kdy to bude, to vám taky neřekneme. Za mě taky velký díky. Tohle byl Cvrkoslav Zelený, DJ Lobo.
1: No a pořad Země koule na Rádiu Bčko.
0: Tentokrát v zeleném směru a zeleném svetru.
1: A zeleném údolí.
0: Takže už poslední písnička, jmenuje se Fuck You.
1: A mají na svědomí CeeLo Green, což je takový malý človíček.
0: Tedy opět zelená. No a jestli stihneme, tak je tam zmixovaný Green Day od Meta Weaselbastera, našeho oblíbence.
1: Je to tak, takže mějte se fajn a zase příště.
0: Čego, čego a hele zdar.
1: Čau.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

Parada, páté místo.

paráda, 4. místo.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před náma relax číslo 126. Dnešek bude speciální a téměř celý jenom o technu a já to nebudu dneska ani moc komentovat. Takže popřeju příjemný poslech

Trela.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Trela.
1: On radio.

0: Relax.
1: On radio.

Rela.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: messing it up, don't call my phone.
1: Relax.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 126 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn,

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Thank you.

0: Orion.
1: Enormní.
0: Intergalaktický.
2: Extrém.
1: Titán.
3: Megalomanský.
1: Monstrózní.
3: Gargantuánský.
0: Supermasivní.
1: Giganty.
4: Malý pátek.
0: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.
1: Malý pátek. To já žeru.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten čas na pořád Malý pátek na Radiu B. V dnešním pořadu, jako vždy, vás provede DJ Cynic a užijeme si hodinu drum'n'bassové hudby, nových, ale i starších skladeb od populárních producentů, ale také neznámých a málo známých. Dále si povíme o nadcházejících akcích v průběhu pořadu, ale a společně si to užijeme. Začínáme skladbu Dreaming od producenta Spy a já vám přeji příjemný poslech.

hrát po klubech a různých barech. A potom v roce 2005 vydává na Metalheads svoji první skladbu. My jsme dnes slyšeli Dreaming, ta nám odstartovala dnešní pořad.

této skladbě nás čeká dvojice skladeb Ganja Madness a What You Gonna For Me. Posloucháte Malý pátek na Bečku.

Skončila nám dvojice skladeb Ganja Madness od Future Assassins a druhá skladba byla What Got For Me od Pirapus a Signum. My si teď pustíme skladbu od Break Age a Rico Dunn. Já vám ji pak dám ještě od začátku, protože bych se vám chtěl říct první informaci o akcích a hned to bude taková jedna negativní malinko, protože letos nebudeme dělat Drammy Bassy Opener. Někteří z vás už si všimli, že to neproběhla žádná událost a tady ty věci. Teď na Humberku byla jedna akce, to dělali kluci Keblický a my letos vynecháváme po všech těch letech a budeme se soustředit na jiné akce, hlavně na naši akci v tunelu a to bude o Vinobraní. To je až v září a mezi tím se uvidíme na některých akcích a jedna z těchto akcí budou narozeniny Rádia B. Ten samý den 15. srpna bude v Teplicích na zámku Doubravka techno a drum and bass akce, kde vystoupí spoustu skvělých DJs. A já si zahraju na drum and bassové stage. Na techno se představí Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quicky, I'm Jacob, Majsny, Simír a Tim Clock. Tato akce Doubravka, elektronický hudební festival. Není to zámek, omlouvám se, je to Hrad. Hrad Doubravka, 15. srpen 26. Techno Drum and Bass a za Drum and Bass vystoupí Nitrofix, Gizmo, Marshall, Fat Ferry, Vormik, Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Krenkis a DJ Cynic samozřejmě. Takže sledujte tuto akci Doubravka s dvojitým V. Electronic Music Festival v Teplicích, 15. srpen. V ten samý den máme narozeniny Rádia B, akce v Podzámčí. Můžete se těšit na skvělý program, který bude zveřejněn na našich stránkách. Já zatím moc nevím, ale můžete se rozhodně na co těšit. Minule jsme tam měli Kata, tak uvidíme, co se podaří domluvit letos. A další dvě akce, to jsou Vinobraní, jedno litoměřický a jedno roudnický. A o tom vám řeknu v dalším vstupu. Teď si dáme od začátku skladbu od Break Age a Rico Dunna pod názvem Control. Posloucháte Malý Pan.

řekli jsme si, že 15. srpna máme dvě akce, jednu v Roudnici a jednu v Teplicích. Já se vrátím k té Roudnici narozeninám. Samozřejmě vystoupí DJové Rádia B. Letos nebudeme mít hosta, zastaneme to sami, ale bude to famózní jako vždycky, když přijdete a děláte atmosféru. Hosta vymyslíme na příště. A akce začíná od 14:00 a končíme v 22:00.

srpnu máme zářijové akce, v září máme vinobraní Rudnice, to je 12.9., kde budeme mít Radio B Stage a o týden později je Litoměřické vinobraní, kde máme stage v tunelu, budeme mít dvě letos stage, techno a drum and bass a rozhodně se máte na co těšit v

dvou městech a my se těšíme na vás. 12.9. Roudnice a 19. Litoměřice. V Litoměřicích rozhodně zajděte na Dominikánské náměstí, kde začíná ta elektronická paráda pro nás, kde vlastně paskvilovod Explosive Stage to rozjede do 10 hodin povolených a tak rozhodně zavítejte a užijte si tam pěkně na vzduchu a po 10. hodině se přesuneme do podzemí a můžeme tak vinobraní užít až do konce. Do 5, budu se snažit do 6, uvidíme, kolik sil nám zbyde. My jsme slyšeli skladbu No Looking Back od Bass Stripper a teď v podcastu máme skladbu Jack od producentů Breach a Oaks. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

Zdravíme do na Beat for Love, kde také máme zástupce Rádia B, Net, Base Coffee, Fefe a STVS. Takže všechny tady ty zdravím celou tady tu bandičku všech, co tam jsou, a moc si to užijte. Včera vás to spláchlo, ale všechno se podařilo zachránit. Tak, můžete užívat dál. A i my jedeme dál a máme tady skladbu od Limbs a Any, sorry. A je to Checks Up.

Skladba Muevete nám právě dozněla od producenta Critical, psáno s káčkama, ne s céčkama. Výborná záležitost taneční a nám už začíná Everything in its right place od producenta Buckwell. Pojďme si společně užít na Bčku pořadu Malý pátek.

po skladbě Answers od Inej a Verbs následuje Blanks Circle od VS a SMG. A já bych vás chtěl ještě pozvat na jednu akci, a to je Libuchovická pouť, kde budeme mít malinkou stage a občerstvení u zátoky, úplně u řeky Ohře, hned vedle mostu z druhé strany celý té poutě. Tak tam se rozhodně zastavte, pokud budete v Libuchovicích na pouti. A ta se koná 7. až 9. srpna, týden před narozeninama v Rádia B.

těchto producentů Mercurial. A poté už nám zbývají pouze dvě skladby. Vždycky to uteče po té půlce neuvěřitelně. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Pořád Malý pátek je tady každý čtvrtek o 9 hodin. S rekapitulací v neděli, ve čtvrtek zase v neděli a pak zase naživo Malý pátek ve čtvrtek.

Takže pokud byste náhodou zmeškali dnešní živý vstup, tak máte další 3 šance a za 14 dní máme tady nový díl. Další skladba je od Paperclip a Machine pod názvem Moon Eraser. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Blížíme se pomalu ke konci.

tady máme dnešní poslední vstup a já bych se vám chtěl všem moc poděkovat za poslech novým i stálým posluchačům. Choďte na Mejdany, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a choďte na všechny Mejdany všeho druhu, nejenom drum'n'bassu, užívejte si život, užívejte si léto, hodně pijte, nejenom alkohol. Těším se na shledání na některých z akcí, které pořádáme, nebo kde budu vystupovat. A mějte příjemný, hezký večer. My dnes končíme skladbou Absent Minded od Empty Signs. Je to estonský producent, kterého jsem nedávno objevil. A jeho skladby rozhodně stojí za to, tak si ho pojďme malinko dnes představit jeho první skladbou. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku. Zdraví vás DJ Cynic. Čuza čau, díkum dík. Absent Minded, Empty Signs.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.